0: labku poskávám. Slečna a či mladá paní, ja som slušne vychovaný.
1: Slečna, zatiaľ slečna.
0: Môže

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

všetko rozlieva, ale rád sa usmieva. Druhý má rád sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretí ten je trošku bledý, stále v kúte tíško sedí.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v Detskom rádiu.

trošku hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere, ide

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

svoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
0: Ja.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: kvá, kvá.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
3: Slečna, zatiaľ slečna.
2: Môžem

Vlčko v košíčku, boršť pre babku vlčicu. Netušil, že v lese na ňo číha karkulka. Karkulka ho zastavila, plány z neho ťahala. Pekne sa mu pozdravila a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.